Tuk-tuk intiver, bajam tiš sa nokom, da im meškal v jednom pokojiku, ale situácia, situácia taká, že im otvoranko do nej im nemal. Faktično nemal otvoranko, bo nemohol im chodiť pres oficínu,

Teraz tu nedeliu po zostupliniu Sviatého Ducha a spívame 6. voskresný holos v červených knižkách na strane 104 a v modrých knižkách na strane 117. Sviatá liturgia je žertvovaná za zdravie Bože blahoslovenia farského spoločenstva. Cari nebesný, utište do duše istiny, že vezdi se i vsi a isplňaje sokrovište blahých i žizny podateľu, príde i vseli sjavne i očisti noc, jak je skverne, i spasi blaže duše naša. Slavo vo vešných Bohu i na zemni mír v čelovicích blahovolen je. Slavo vo vešných Bohu i na zemni mír v čelovicích blahovolen je. Hospodiu, snímoj otverzeš i ústa moja, vozvisťat chvalu Tvoju.

každú vládeko človek ľubče i prosím i molím i milý sa dien. Spodobí nás pričastí ty sa nebesných tvojich strašných tajn, si ja sviešťený aj duchovný a trapéze, ščistuj sovistý uvostavlený je hrichov, proštený je sorišený, vobštený ducha svetáho, naslídie carství a nebesného, drznovený je, že k tebi neusudili vo suštenie.

0: Tak, toto bol pre Ali Basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí ty Basável.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.